Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: dáme srdenko za něho.
1: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohaci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zpočátku oblačno, při přechodu studené fronty se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Kolem poledne od severu začne ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Odpoledne a večer bude převažovat polojasno. Naměříme až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zpočátku oblačno, při přechodu studené fronty se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Kolem poledne od severu začne ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Odpoledne a večer bude převažovat polojasno. Naměříme až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: I v září se dá vyrazit za vinaři na skleničku. Kam, to prozradím sice až v samotném závěru naší dnešní hodinky o víně, ale myslím, že stojí za to si počkat a poslechnout si, jaká další zajímavá témata pro vás tady mám. Například předpověď letošní sklizně hroznů u nás. No, mnoho teplých dnů si vybírá daň i z vinic, ale i která kmoučka z Matolín vinné révy uspěla na země živitelce i velkopavlovická vinařská podoblast, která nám ještě v seriálu nominačních výstav do Salonu vín ještě chybí probrat. Já jsem Rastín Noanovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S jihem za vínem. Za vínem. A Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Jindřichem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Velkopavlovická podoblast má svého šampiona v rámci nominační výstavy do salonu vín České republiky. A kdo to je? Je to jméno, které v poslední době slyšíme celkem často. Rodinné vinařství skoupil z Velkých Bílovic. Vyhráli s Tramínem Červeným Úlele 24 a tak k tomu ovládli i kategorii bílých suchých vín. Mimochodem do soutěže se letos přihlásilo 853 vín od 113 vinařů a rozhodovalo o nich 20 komisí. No a medaile si kromě skoupilů odnesli taky vinařství Vladimír Tetur za Riesling Rýnský 21 v kategorii polosuchých a polosladkých vín. Mezi sladkými králové Palava 25, výběr z bobuly z vinařství U Kapličky, mezi růžovkami a klarety pak rolandské modré klaret 23 od Znovínu Znojmo. Zatímco červená vína, tam zabodovalo Kive Grand Reserva 23 z vinařství Kubík. Mezi šumivými pak Louis Gerardot Brit 22 z Bohemia Sektu. Potažmo perlivými Frizo 25 z vinařství Svoboda. No a nejlepší kolekci představilo BV Vinařství. Kdo si chce vítězná vína sám ochutnat, má čas až do 21. listopadu. V hotelu Amande v Hustopečích totiž to chystají i veřejnou degustaci. Za nás velká gratulace.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Jindřichem Zavínem. Na rádiu Jich.
1: Každý úspěch potěší, to je jasné, a za mě, když se týká vína, tak dvojnásob, natož když se jedná o vedlejší produkt, který je teď oceněný. Třeba jako hroznová moučka z Němčiček. Na agrosalonu Země živitelka získala totiž to zlatý klas s kytičkou, to znamená nejvyšší možné ocenění celé soutěže. Skutečně, vyrábí se ze zbytků polisování vín, slupek a dužiny, respektive matolin. Ty se nejdřív šetrně vysuší, oddělí se z nich semínka a zbytek se rozemele na jemnou bezlepkovou mouku, kterou pak jde použít například při pečení, na těstoviny anebo třeba do cereálí. Mimochodem podobný nápad mají i v Itálii nebo za oceánem v Americe, ale ten český způsob zpracování je chráněný patentem. No jo, zlaté české ručičky. Mám radost a do Němčiček posílám velký palec nahoru.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na rádiu Jih.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Jindřichem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Rychlá anketa mezi členy Vinařské unie České republiky, která sdružuje největší pěstitele a výrobce vína, přinesla čísla, která moc optimismu nad letošní sklizní nepřidávají. Bude totiž to podle vinařů o 20 až 30% nižší, než je dlouhodobý průměr. Může za to sucho a vysoké teploty, kvůli kterým jsou hrozny menší, místy dokonce zcvrklé a dozrávají nerovnoměrně. Jiní jejich kolegové zase mluví o výnosu nižším o 30% a o sklizní, která letos začíná o 2 týdny dřív než obvykle. Nejde přitom jenom o množství hroznů, nižší je i takzvaná výlisnost, to znamená, kolik šťávy se z hroznů vůbec podaří získat. A co je možná nejvíc nepříjemné, odborníci upozorňují, že důsledky letošního sucha se nemusí projevit jenom letos, ale můžou zasáhnout i úrodu v roce 2027. Ach jo, furt něco. Ale držíme palce.
0: S Jihem Zavínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Jindřichem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Blížíme se do finále, ale v žádném případě ani dneska nesmíme opomenout kalendář nejbližších akcí. Tak si pište. Blatnice pod svatým Antonínkem, Boršice, Bzenec, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Hustopeče, Lednice, Mikulčice, Milotice, Nový Šaldor, Sedlešovice, taky Pavlov, Polešovice, Rakvice, Šatov, Uherské Hradiště, Valtice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vrbovec a Zaječí. No a já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovín.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: nelúbi,
1: máma
0: ľúbi,
1: rád,
0: nelúbi.
1: Nemáma rád, máma rád, nemáma rád.
0: Ľúbi, nelúbi, ľúbi, nelúbi, ľúbi.
1: Máma rád, nemáma rád, máma rád.

0: Vodňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Vinobraní vchází do ostré fáze. Co byste měli mít připraveno, už tady bylo řečeno minulý týden. A dnes bych chtěl mluvit o přípravcích, které máme jako novinky a které jsou nesmírně praktické při výrobě našeho moravského nápoje zvaného víno. V loňském roce jsme uvedli na trh absolutní novinku a pro vinaře, kteří chtějí mít ve víně trošku zbytkového cukru, neskutečného pomocníka. Jmenuje se Fermihill Firmstop a dokáže do 2 dnů zastavit kvašení bez zbytečného přesíření. Takže přesně v době, kdy bude vinař potřebovat. Použití je jednoduché a rychlé. Funguje na bázi masných kyselin a jde vlastně o přírodní produkt. Výborným pomocníkem při prvním ošetření mladého vína, ve kterém jsou lehké pachutě nebo se vám i náhodou podařilo přesířit, jsou tekuté taniny. Nabízíme je v řadě na tan a každý ze 3 typů umí něco jiného. Ale obecně se dá říci, že umí víno zakulatit, zatáhnout pachuť síry a také lehce přibarvit, pokud má vodovou barvu. Pozitivně zlepšují aromatiku a víno celkově stabilizují. Při číření se dá použít mnoho typů bentonitu. Máte-li studený sklep, doporučuji chladnomilný Avex Granulat. Jinak na číření máme speciální Bentohill plus Gran Gel. Díky jeho vlastnostem zabráníte budoucím problémům, jako je sírka či těkavky. Na síření moštů i mladých vín důrazně doporučuji použít přípravky bez čpavku. Ve Vinařském domě nabízíme právě takový produkt s názvem Solfosteril, kterého další výhoda je jen 15% podíl síry. Ta se tak do vína lépe spraví a nehrozí přesíření. Změřit si můžete SO2 Regencem, naším jednosložkovým a dnes už velmi rozšířeným a oblíbeným roztokem. A protože ještě úplně nemám přehled o letošních kyselinách, musím zde zmínit hit minulého roku a určitě i toho letošního. Tím je Fermihill Compacit. Jde o výrobek, který má v sobě zakomponované všechny důležité kyseliny, které hrozen obsahuje, tedy mléčnou, vinou a jablečnou. A to ve stejném poměru, jaký najdete v révě. Nejenže svěžest vína pod okyselením tímto přípravkem nebude ostrá, ale zároveň při aplikaci do moštu zaručí kvalitní odkalení a dobrý nástup jablečno-mléčného procesu. No a pokud bude kyselinek příliš, nabízíme ve Vinařském domě odkyselovač KF Heal, který odstraní ve formě vinného kamene kyselinu vinou a tím zjemní produkt. Ano, informací je opět mnoho. Hlavy máme plné starostí a možná vám něco z toho uniklo. Nevadí, přijďte k nám do Vinařského domu a naši šikovní enologové vám pomohou vše správně vybrat. Od mikrofonu Rádia Jih přeji hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Pst.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zpočátku oblačno, při přechodu studené fronty se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Kolem poledne od severu začne ubývat srážek a postupněji oblačnosti. Odpoledne a večer bude převažovat polojasno. Naměříme až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbálka.cz. Rádio Jihcymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zpočátku oblačno, při přechodu studené fronty se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Kolem poledne od severu začne ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Odpoledne a večer bude převažovat polojasno. Naměříme až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohaci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zpočátku oblačno, při přechodu studené fronty se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Kolem poledne od severu začne ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Odpoledne a večer bude převažovat polojasno. Naměříme až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Ich Cymbálka. Cymbálka.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zpočátku oblačno, při přechodu studené fronty se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Kolem poledne od severu začne ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Odpoledne a večer bude převažovat polojasno. Naměříme až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Kiosko 91,8 FM.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Za lesami, za gurami, za dolinami! Hey!

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: milejší zádaň les.
1: A keď se bude s tím pát, a ty...

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

dnů ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: A když bylo před kostelem

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

je sladká. Já se za jí napívám, už jí mám dost, už jí mám dost.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.